0: Ves naši ptor, že jsem se ten výjel a zlány.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.